A toto všetké choď dokázali svoju víru, i tak ne, nabyli obiciané od Boha, bo Boh doperedu prihotovil dašto lipše nám, i nechotiv, že